Sagan a Calvin Harris so Blessings. Ena 24. pozícia ovanedla. Ja som Boris Paunovský, medio prvý te 20. Olivia Dean, beše na provodco Man I Need. Naši od priateľ Chužel, Sigi ma najgolem úspech, što sa odnesova do top listite, od negoviot nov album, so numerata Moving to the Sun. Taylor Swift, ne treba posebna najava, poslední od brojden hit za nea, I Knew It, I Knew You, sledova vednaž pohužel. Radio Antenna 5.